nějakou sopečku mezi Moraj a Tartu, dneska vybral jako tátr, až u Lajfovských svazí, kde tátr už dobře, učenče jenž nějaký princ. Tam po této deviáce šmajnku, musím se tady kraj ruka devorat, kde kriplátek má rám paratelskou, má rybináza.